a zima blíž, má milá, přikvačíš. Vzdoru navzdor se mnou plout na moře bouřnou říš. Sněhy tě tají, jak jen vítr zahudne. Včela, která v létě směla v zimě nepodne. Svědkem jsem, že žen

městské radnice. Tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál

šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánko.

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik, bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení, a není to kšeft od hastrošů.

musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu. A že mám svoje lidi rád, tak každýho

musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo. Do dějin umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouháku se slámy a výly nesvedej hned.

kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, jen navzdory těm, co mají.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Miláčku, nechoď na zahradu.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na

domechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

jazyku květ medvědího česneku. Zapadá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

Už buďme prostě muž a žena. A tvoje kunda voní sladce.

vlči slana. Takhle to končí, kdy začíná. Takhle to začíná, i končí. Přestan se dívat do mých očí. Přestan se dívat.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno,

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil.

říkal, tak ji nepoznám, že si jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

kdy uvidím. Skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá. Zelené,

Do stropu smutně zývá nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy

drápy časem, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží v hodokvasu.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají. A tak jsem zůstal sám,

umírá, než prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí. Je to ze smutné, když se

0: Makovic,
1: Makovic.
0: Zrnek je na tisíce,
1: na tisíce.
0: Světla jen polovic.
1: Polovic.
0: Neuvidím tě.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou v zemi.

0: nějaký moule, vážný jak v lednu, sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.
1: Pořád bych vanil a uhlí, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně si

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

s nadhledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zap.

0: je krátce po páté.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Až jednou budu

Máme stranu, já patřím k ní a lidi to ví, i on patří k ní, ba někdy patřím skutečně k ní a stojím za ní. A vidím, že také ti patří k ní, s kterými nemám co dočinění, a jiní, které bych rád viděl v ní, nepatří k ní. Taky nebývám vždy u vytržení, nad vším, co činí ti, co patří k ní, to pak přátelé ptají se s podivením, i ty patříš k ním. Tehdy přemítám vážně, zda patřím k ní, a váhám, mám-li být loajální, až přiznávám barvu a zdráha vědím, i já patřím k ním. A tehdy se opět přivědomí, i tamten, i tenhle, že patří k ní, ubezpečuji, že rád patřím k ní a stojím za ní. A tak patřím k ní, i nepatřím k ní, a stojím za ní, i proti ní, a někdy se dmu, a jindy se rdím, to vše patří k ní. My máme stranu, já patřím k ní, a lidi to ví, i on patří k ní, ba někdy patřím skutečně k ní a stojím za ní.

přelev nebylinku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: Do tmy vletěl kapr, nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňáková madam,

Co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit a postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu, jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybírá.

probudí vás ze sna. Tam někde v hlavě vzadu zasutý a vrací se, když s jarem vstoupí vesna. Ze vzpomínek a dětství ukutý, těch není moc, život je žitím cedí. Jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

smrti posílám ti zprávu, že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektrice

Podej by se nemělo krást, asi budem brzo se pást, vypni to. Na závěr zpráv budou jen koťátka, rádoby pozitivní plus.

nebo nech ty blbý koťátka. Rádoby pozitivní plus. Necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí. Rád si lásko hledím svého, svého. Někdo se snaží postavit most, někdo se veze

hned zpuse do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého, hned zpuse do popředí.

0: Penny nyní najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou ní.

Zítra hory tě zvednou, nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou, nic.

veze ve vesmírné káře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

má první cigareta. A tátu v průšvih, když prodal mámin šperk. Můj první pokus o lásku a šuplík svatých v obrázku.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

cestách na cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

klepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženi a nevěste, sednem si ke stolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

seděli, u ohňů panoše si vyprávěli, blížila se noc u Kresenbrunnu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Marie s Lucií a Janem, máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Navěky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich si nespívá. Marie s Lucí a Janem, jak s plátem vlámských malířů, o hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

0: do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

se, nebojím se, nebojím. Do mušle jak ráček poustevník, do písku, do moře, do nebe. Tak ještě naposled kolu a led u švédskýho stolu, višně v alkoholu, z vesmíru dolů.

sám, že nejsi sám. Po dlouhé tři dny a tři noci, v útrobách, v úzkosti, v modlitbě, Bůh zří mě, nezří mě, tady v hlubině.

Pojďme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačit na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen

slova promění se v nekonečně malé částečky prachu, co nám zalepí ústa, co nám zakalí zrak. Je to tak, ať chceš nebo ne, stejně se mele tě čas, co ti ničí v uších.

musíme se vstát a vlastní cestou jít. Zapomínat snít a žít, no jak se dá, a je správný čas se ptát, zda jsme staří znudění.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi on a my a otvírali sejv.

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti, ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La, la, la, la, la, la. Rybky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych štímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Kdyby tady byla

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatný den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

0: opera zve sedm, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prim.
1: Pojďte špíte.

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: sobě aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlínu.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

usedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

sama do mysli vhání minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

jsem za pitomce. Skrz temnotu noci vidím, co bílý den skrývá. Není to jen pocit,

0: se naše cesty míjí jako vlaky, když ty mě máš ráda a já tebe taky.
1: Říkal mi můj prastrýček Jan, co bejvával pošťáka místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejt. Ty míjet ji musíš a hlídat si styl.

číst, co cítíš, si můžeš bejt jist. Pak vchází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na ponton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš, jak barbar, za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, jak bezvadnej seš, a slépy pak najdeš tu příšernou lež.

měl, žádnej balík si na ně nepřišel. Já zažil moc trablů a zůstal jsem sám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90.

Penny. Nakupujte hezky česky. Radio Folk. Váš klidný prostor.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlej prst.

přišlo a stín. Měsíc se naplnil a dolil stříbrem svým večerní

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Dovolej, pane generále, abych je stivě pozdravil. A z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí

Místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbavím si věci. Pojedu na sever,

než rozbouřené moře, od které ty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou.

hradeckých lukách vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát.

0: co když svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

na onom světě. Jsou tam ti skřídly hambatí. Napiš mi, prosím tě, vzkaz v jedné větě, jak se tam bydlí a čím platí. Jak je to, Františku, tam na věčnosti? Hrajou tam kvíni či šalmaje? Kdy se tam hoduje a kdy se pustí? A jak je to daleko?

Tak je to, Františku, na druhém břehu. A co ten převozník tam na voru? Zbývá tu ještě pár slok do příběhu. A ty už si odešel tam nahoru. Z dlouhých poutí není návratu a mě tu schází tvá slova. Když půlnoc šlape mi na patu a není

0: Tak je to, Františku, na onom světě.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků pro věty tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Panosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí se.

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

lidé, teď všechno proměnou. Velké vozy písku

0: černý svatozář. Hej, ty tam, jsi titán, nebo pobloudilej samaritán.
1: Kolik písní umíš, tolikrát jsi člověkem.

jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: klečím na ty dva admirály. No ty se udělaj.
1: Zakrme se!
0: Co to říkal? Jsou tam.
2: Já tě, lásko, mám fakt ze srdce.

0: Za tvůj úsměv bych všechno dal.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
3: Můj budík se vždycky přes noc o 5 minut předběhne, přesně o 5 minut dřív, pak ráno drnčí vedle mě. Jenže kdybych ho teď večer natáhl o 5 minut zpět, šel bych do postele opět později o 5 minut. Ať už večer ne...

35. Jsme s tátou na pivě, nechce se do práce a jdem si konečně spolu vyprávět. Ptá se mě, jaký byl ten koncert Boba Dylana, toho, jak říkáš, tvýho hudebního fotra. Na pivě, nechce se do práce a jdem si konečně spolu vyprávět. Ptá se mě, jaký byl ten koncert Boba Dylana, toho, jak říkáš, tvýho hudebního fotra. Tati byl úžasný, pak

nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří, a já v tvém obětí zase chci věřit.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Závidím dítěti, tak snadno věří. Když měsíc postel ozářil, tak já jsem znovu uvěřil,

Moula jeden asi nezná milování, lásko něžná, ať se přijde večer podívat. Od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

by od zítřka už jenom hustěli. I tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírák.

Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako Astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

slunci nedosáhl. Na zádech

Loďka se chystá zdolat vodní vír. Je to o myších či lidech, poslední nádech a pak

5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na šmetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

jedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Pošlu tě do pekla. Krok sun, krok tam a zpátky. Chceš věřit na pohádky? Bojíš se pometla? Pošlu tě do pekla.

0: tě do pekla.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kolik je kdo stár, v duchu spočítá vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malý z obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané, pole rásek směť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť, mluví a přece jsou jak měný.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klaun rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná.

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Hledám a nenacházím důvěru v sebe nemám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
3: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo. A nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

jsem věděl, co to bolí, až zase pojedu skrz Podolí. Aby jsem věděl, co to bolí, až zase pojedu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí. Jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohránu a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

0: Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba.
1: To není na bázeň.
0: Bamba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bamba.
1: To srd

nic se ve mně nehádá. Jen dvě z nich od Budlabou, to není na báseň. To v celofánu dragou, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí.

ale bez podpisu. Jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisu. Zavřel jsem oči a v duchu četl dál. Napsal mi jednou někdo dopis plný velkých přání, o kterých sní se těsně před spaním. Ty řádky byly plný touhy,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zdělála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruchy, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

od sunda tmavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a...

nebo na řesti. A odpusťte tu slabost a stůj při mně, když prosbách tomu a učiní tomu zadu.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal a hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách? Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

ruce k podání, perem doteky, do psaní, ze psaní, do psaní. A ve všech pohádkových knížkách si letící dům.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Před malou chvíli bylo 18 hodin.

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

nalepil na mě známku neurčité ceny. Potom mě odeslal a já marně hledám schránku, kam bych byl určený.

někdy vás na poště zapomenou úředníci, osud leco schystá.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já na plachtu svýho vozu, jako každej jsem si psal, hrab a dři, anebo umři, a pak na západ sehnal. Z plachty dávno jsou už cáry, ale heslo platí dál. Mě vítá Kalifornie, tak nač bych umíral.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

ani ho nezabijí. Ona se umí krásně smát a čas se pro ně zastaví.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo.

místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím?

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí dva modré dopisy.

se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo,

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí číst je jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dá. Padal sníh a na římsách nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dá. Padal sníh a na římsách nám před očima dál.

už budem muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset není chtít.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potom

seděno. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši, dnes ani nevím, jestli po ní.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

se bál. Dávno spadla hráz a to, co v nás už se nechce skrývat, já jsem tulák jen. A tu lásku mám hůl. Já jsou písně.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh, záhadne ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noci.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí.

0: protřeš oči, roveze tě k nám, hubky, rubky, z jabka, šlubky, doveze tě k nám. Budliky, budliky, švestkový knedlíky.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tví dlouhobrvíčivy jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

Vzpomněl jsem, jak se sluší jízdenku svou označit. Nemyslete, nejsem ten typ, co by nad tím rukou máv. Natož ten, co bez jízdenky jezdí rád a bez obav. Mě ten podvod vážně bolí, vést se jako v bavlnce a nechat lístek jako nový, zastrčený v portmonce. Ach, že já na tu peněženku, v níž ten lístek jistě byl, poměl teprve až venku, poté, co jsem vystoupil. Řeknete, no podle všeho, teď už se nic nespraví. To mne ovšem nijak

a ctit balí. K čemu mi teď čest má bude po tom švindlu s tramvají? Tak nezdál tu tíhu, jednou pevnou půdu ztrácel a pak si řek, když pad

povidlovýma, kvítmanovýma, sový špenátový, zeleninovýma, 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme to pečet, tady to prodáváme.

Zdivočel Rorísek, když viděl pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárl na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i Rorísek povětřím letí.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

mají spožděný osobní vlak OS 7981, ujel ze směru Maška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici Starohlídky.

0: Baníkyo, oče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.
2: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Před okny sloup, znamení moru.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

háčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a k

Tbilisi, Baku, Berlín, Peking, Budapešť. Co jméno to zlá zpráva a krev z dlažby směrem.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci

jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jako skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že si jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

Drápy času, snad je paměť uschován. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu. Svět se hemží v hodu kvasu, v okrasu.

setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

Teď hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší, pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme se splná hrdla.

zvučí na na na na na na na na na na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk nazvučí na na na na na na na na na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk

ráno sprečne tě, stahujem zvonění a rychle za stůl, kde se nic nikdy nezmění. Lžíce talíř v něm jídlo, na jednom kopyto

do díry. Říkají tomu suchary a je to nad kámen, zuby si na nich dočista, dočista už

se klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly, hlídka VB v kopce půly. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou, odkázá na boží vůli, oni hupli do žigůly. Zašílen jsem

bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké.

vážíme až zajítra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkříz

jeny kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu divné.

právo do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebes.

volnosti. Měníme místo držící jako ohlávku. Svatý Václave,

chladnoucí nebe kraj přikryje tmou a postavy bledé zas v procesí jdou a nesou píseň na svatební

pozemských let, neznámou galaxií v propasti času, někdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout. Listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulostí portrét všedních dnů. A netrápím se tím, co kdo řek, k tajným kódům mám schované zámky, jednou

kočičky z písku a v polovinách ztrácí druhý dech. Vzpomínky v notách jako záchranný pás.